0: Troškur, uvede to kod Andy.
1: Na Mikrožovara
0: Chlap beráno rajík. Ker Mikrožovara ráno 29 línie UL 37 24 CHLF 29 línie UL 37 24 3000.